0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Černá Hora.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojci Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
7: V Pardubičkách vzniká teď nový park s altánem, grilovištěm, hřištěm pro petank i místem pro pikniky a menší akce. Stavební práce skončí do konce září. Na podzim se začne s výsadbou zeleně. Proměna vyjde na 4,5 milionu korun. Hanka Poskočulová, Východní Čechy.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
9: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Weekend
0: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září. To tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď. 3 minutky po 7.
0: Hit Rádio.

Park, Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích, Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli, případně kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete, a to taky vlastně není na houby, tak hezké ráno.

posledních pár minutek a napsal nám tady růža nebo růža. No podívejte, až mi z toho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro vrážku na letiště vyzvednout, přiletí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
6: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
5: Jasně.
6: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně skleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Cash for money.

0: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
1: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková

spousty zpráv. Děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství. Tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika. A pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9. Tak je den povzbuzení. Tak já vás prosím, vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně. Užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
9: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas,
15: když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí, přímé skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostaly jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v deváté sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
7: V Žamberku by mohl být svět záchranářů, tedy centrum, kde by si lidé mohli natrénovat zvládání krizových situací. Nejvhodnějším místem se zatím jeví bývalý motokrosový areál Kotel. Areál by mohl nabídnout hasičskou stanici, policejní služebnu, nemocnici i simulátory. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
9: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete, prostě díky, že nás máte sebou i na cestách v autě. Startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny, teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots anebo taky Shumfeld a Jonas Blue právě teď, tak hezkou sobotu.
10: Hit Radio Černá hora.

sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, nebo nepřipravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte. Zatímco vám potom kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď. Já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou. Nehýbu se, nedýchám, spím. No, ale samozřejmě potom to prozře, že jo, protože už mě zná. Je to takový boj mezi rodiči. První, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás. Já vám posílám další skvělou muziku. How do you do, Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

0: slyšet, how do you do, jak se dneska máte, to mi klidně pište dál, 777-937-777, já vám pošlu Lady Gaga, anebo Rihannu taky s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli, taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 2 minutky po 8:45, 12. září, sobota ráno, tak hezký den.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes Solnická Dobruška. Tedy hýří nápady.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
7: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
6: Jasně.
7: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Králové s výrobní divizí v Trutnově.

0: Ano, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
1: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký byl a čmelák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak čmelák a divoký byl, paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.

0: Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme tři hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i zahranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.

0: zná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
1: Mezi Hradcem Králové a Týništěm se chystá velká proměna železnice. Trať bude nově dvoukolejná a vlaky po ní pojedou rychlostí až 160 km v hodině. Díky tomu se cesta může zkrátit až o 7 minut. Práce mají začít v březnu 2027 a skončit do roku 2029.
2: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
3: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září. Tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. A aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem 10.

0: čas s vámi až do 13. hodiny. Dneska bohužel bez Filipa, zase se někde fláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte. 9:02 pokračujeme dál, protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro dvě osoby, jo? Ale teď už Why Don't You Get a Job a Offspring.
1: Hit Rádio Černá Hora. My friend's got a girlfriend and he hates that.

Taylor Swift. Hit Radio, taky Lea. 8 minutek po 9. hodině. Hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život. Tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu... Jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce. Tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

0: bude mít na rožky. Abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.
1: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou.

0: Vlnu na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Vidra chytil zlatou rybku.
7: Pusť mě, splním ti při přání.
6: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
7: Hapex.
6: Pergolu s konstrukční hranou.
7: Hapex.
6: Střechu.
7: Hapex.
6: A co kvalitní palubky?
7: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
6: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
7: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
6: www.hapex.cz.
8: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Hit Rádio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré dopoledne, tady Jana.
1: Janičko, odkud voláme?
0: Z Aše.
1: Z Aše, to je hodně daleko.
0: Ano.
1: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme, jaké jsou plány na víkend?
0: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
1: To je skvělý. A co jste mi koupili?
0: No, budeme vařit.
1: A co dobrého?
0: Budeme dělat tortily.
1: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janičko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
0: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
1: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
0: Jete. Ano, určitě.
1: Tak jo, Janičko, roztáčíme kolo právě teď.

0: Máme bye bye filé, my pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo, nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, nebudu riskovat, necháme tohle.
0: Dobře, takže já ti, Aničko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole, ať se mu daří.
0: Mm-hmm. Přestoupil někam?
1: Jo, šel na Gimpl teďko.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, tak to gratulujeme a hlavně, ať se mu daří, my se za celé Hit Radio přidáváme samozřejmě. No a aby toho nebylo málo, já jsem slibovala, že tady máme i nějaký nezapomenutelný zážitek a myslím si, že se hodně projedete.
1: Jo.
0: Že spojíte příjemné s užitečným, je to daleko od domova, protože díky firmě na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím málo objevené skalní město tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože ten koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky, ahoj.
0: Ahoj.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas,
7: když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
8: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes,
13: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
15: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
14: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
15: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
16: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
6: V Pardubičkách vzniká teď nový park s altánem, griloviště, hřištěm pro petang i místem pro pikniky a menší akce. Stavební práce skončí do konce září. Na podzim se začne s výsadbou zeleně. Proměna vyjde na 4,5 milionu korun. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
8: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Jsem chtěla říct teplotní. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude.

0: Petráliem a Leonou Dengeši.
1: Ano, to jsem já. Dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září. Pokračujeme dál. Bruno Mars anebo Poetika, zkouším žít právě teď.

0: Ray Dalton, činářky Ella Henderson. A taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději tak na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajbl, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
4: www.juta.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Vysočina. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Navštivte

0: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.

dneška je to pěsně, alo, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 41. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata včudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co, jak vzpomínáte na své první, ale úplně ty první mobilní telefony? Kdo z vás měl jaký první mobilní telefon? Napište mi to na 777-937-777 a já vám posílám Ariem, Man on the Moon, Muže na měsíci. No? Tak pište, jo? 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777 hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihoďte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
5: Jasně.
4: Upravit čelo? Výška, šířka, design?
5: Samozřejmě.
4: Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Nový ročník Tipsport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset stojí.

0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: Firma na zážitky CZ.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: V Žamberku by mohl být svět záchranářů, tedy centrum, kde by si lidé mohli natrénovat zvládání krizových situací. Nejvhodnějším místem se zatím jeví bývalý motokrosový areál Kotel. Areál by mohl nabídnout hasičskou stanici, policejní služebnu, nemocnici i simulátory. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.

0: přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777-937-777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hit Radio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
1: Hit Radio Černá Hora.

Jason Boone, Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píšu nám tady Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu nadržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hlavně.

0: 90-kový girl band Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky rocková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Tones and I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala: ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy, Zdeňka. Zdeni, děkuju za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Vidra chytil zlatou rybku.
7: Pušť mě, splním ti tři přání.
6: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
7: Hapex.
6: Pergolu z konstrukční hranolu.
7: Hapex.
6: Střechu.
7: Hapex.
6: A co kvalitní palubky?
7: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
6: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
7: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
6: www.hapex.cz.
8: Boty koupíš online, telku koupíš online, chlebíčky koupíš online. No tak moment, chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
9: Je konečně tady. Teddy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Teddy dnes Solnická Dobruška. Teddy, hýří nápady.
10: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
11: www.juta.cz.
12: Zkuste si dát minutku klidu.
13: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK C padní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK CZ.

0: na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta tady svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte. Baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: 13, a co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání. A jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hit Rádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda. Tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristová.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Lifestyle.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Uh-huh.
0: Tak já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristová se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Hallelujah. Tak tohle přesně bude za moment.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. Xpeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. Xpeng. Nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
1: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
2: Rekutech.
1: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
3: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium plyn do balónku za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes Solnická Dobruška. Tedy Jiří nápady.
4: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
5: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
4: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
5: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
9: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
1: Štěstí na 6 písmen

0: My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez Pitbull právě teď.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: J-Lo.

No, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A věda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten

absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré boomrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tuto Maďároš. Hezkou sobotu. Zejte.

0: oběhech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu. Já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na obě terasy dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky, a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dělat. Přátelé, kamarádi, to je přece úplně jednoduchý. Běžte na web hitradio.cz a stačí se zaregistrovat. A pozor, jedna jediná registrace platí pro celou dobu konání hry až do 25. září. Takže naše snídaně šampionů s Míšou a Jasmin 7 hodin 10. Pokud zazvoní štěstí u vašich dveří a vy nám otevřete, tak ten balík peněz je prostě váš. Tak co? Už máte svoji registraci?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dendější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Rádia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: Ucraina. Více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus Krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz.
11: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: a Vysoká nad Labem. Tady je totiž srážka dvou osobáků, tak si dávejte pozor. No a kdybyste měli vy jakékoliv informace, vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: 13 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Hypotéka mimo dosah, tak v Hradci Králové se po 40 letech vrací družstevní bydlení. Na Pouchově roste nová čtvrť, kde může k vlastnímu bydlení stačit 20% ceny. Bez klasické hypotéky, přísných bankovních limitů a bez ohledu na věk. Hotel Bohemia v Chrudimi má po letech nejistoty dostat nový život. Plán počítá s kompletní opravou, podzemním parkovištěm a otevřením zhruba do 5 let. A radnice má jasno. Hotel ano, byty ani ubytovna ne. Nové Město nad Metují se od zítřka promění v hlavní město české filmové komedie. Čekají vás předpremiéry 13 soutěžních filmů, známí tvůrci i pořádná dávka smíchu. A nejen v kině. Koncerty, tanec a program v ulicích jsou zdarma pro všechny. Česko znovu hledá mladé ambasadory do vesmírného programu Zero G. Přihlásit se můžou školáci od 13 do 18 let do 5. října. Vybraných 26 kadetů čeká výcvik a na jaře příštího roku i stav bez tíže během parabolického letu.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
0: Počasí na východě Čech se nám dneska povedlo na jedničku, dvakrát potrženou. Ideální pro ty, co nemají rádi teplo ani zimu, v nížinách kolem 21 stupňů a

Na to existuje docela jednoduchý recept. Podle odborníků může být při spalování energie hodně účinné pravidelné nošení těžkých věcí. Takže žádné drahé vybavení, činka může být klidně těžká nákupní taška, balík vody anebo cokoliv, co zrovna potřebujete přinést. A dámy, tady bych chtěl apelovat hlavně i na vás. Až příště uvidíte partnera, jak se vláčí s těžkými taškami, nenechávejte ho v tom samotného. Přiběhněte k němu, podívejte se mu hluboko do očí a řekněte: miláčku, já ti věřím, ty to zvládneš, protože podpora partnera je ve vztahu hodně důležitá. Na Hitáru Černá Hora už teďka další muzika, Cyril a Stumble In, tak si to užijte.

0: A do Černého na krásnou sobotu do východních Čech přejeme. No a jestli se plánujete vzdálet od svých přijímačů, tak doporučuji stáhnout radia.cz a nebo navštívit náš web hitradiočernahora.cz, abyste i nadále zůstali s námi. No a když tak učiníte, tak pro vás mám v playlistu připravené naprosto skvělé hity. Tak si tady na to počkejte tady u nás na Hitradiu Černá Hora.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Zkuste si dát minutku klidu.
10: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Hitradio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Skvělá dvojice Jonas Blue a JP Cooper mají na starosti tenhle skvělý hit, který jsme si dali na Hit Rádiu Černá Hora. Taky znáte ten speciální tanec, když nemáte signál. Telefon.

prostě elegantně, stačí přehodit telefon do druhé ruky. No jo, tak kdybyste tohle nevěděli, tak jsem rád, že jsem vám tuto informaci poradil. No a teďka už na Hit Rádiu Černá Hora další muzika.

0: 1100 tun, a my už kolem celé hodiny se společně tady na to podíváme se, jak to dneska jezdí při tom sobotním odpolední na východě Čech. Tak budeme rádi, když nám dáte vědět, no a samozřejmě za chvilku taky další skvělé hity, tak si na to počkejte.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Navštivte autosalon Dědek, Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. Řídíte Opel? Na nás se můžete spolehnout. Žijeme auty. www.autosalondědek.cz.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
13: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor si dávejte mezi Černilovem a Újezdem. Tady prý jezdí modrý policejní Superb a měří rychlost, tak aby vás náhodou nestopnul. No a kdybyste měli něco i vy, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na jedničkách v Pardubickém kraji se bude sčítat doprava. Ředitelství silnic a dálnic začalo na 6 místech instalovat automatické sčítače. Třeba u Čeperky, Valů, u Přelouče nebo v Draškovicích. Během prací je provoz vedený kyvadlově a hotovo má být ve druhé polovině září. Pardubice plánují co dál s okolím letiště. Ve hře je hotel, nová parkovací místa i lepší doprava. Studie prověří budoucnost 630 hektarů mezi letištěm a Popkovicemi. Počítá se i s lehkou výrobou anebo zvířecím útulkem. Město za studii zaplatí 380 tisíc korun bez daně. Má ukázat, jak celý prostor rozvíjet chytře a bez chaosu. Levné létání může dostat pořádnou ránu. Ryanair varuje před výrazným zdražením letenek. A důvod? Drahá ropa a rostoucí ceny leteckého paliva. Některé zimní lety už Ryanair škrtl. Pokud vysoké ceny vydrží i příští rok, cestující to můžou pocítit výrazněji v peněžence. Houbaři, je čas vyrazit.
8: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve Ski Resort Černá hora Pec.
0: Dneska na východě Čech počasí naprosto perfektní, ideální na nějaký sobotní výlet. Teploty v nížinách kolem 20 stupňů a nahora

Tohle byla skvělá Katy Perry na Hit Radio Černá Hora, s vámi Vojta Kudla. Co nejdivnějšího jste kdy vezli autem? Stěhovací skříň, která koukala z kufru, stromek, co seděl skoro na místě spolujezdce, nebo třeba nějaké zvíře? No protože v Německu by vás teď nejspíš asi trumfli, zaměstnanci autobusového depa vřešili docela nečekaného černého pasažéra. Do jednoho z autobusů si totiž nastoupila ovce. A nejenom, že nastoupila, ona se autobusem dokonce i svezla a projela se skrze myčku, takže zatímco jiné ovce mají maximálně déšť, tak tahle si řekla, no dneska by to chtělo nějaký dobrý wellness. Masakr co? Každopádně ovce byla podle všeho v pořádku a mě teď zajímáte vy, co nejpodivnějšího jste kdy vezli autem. Napište nám na náš WhatsApp 601 292 464 a počítá se úplně všechno, jo, zvířata, nábytek i příbuzní, tak mi dejte vědět, moc mě to zajímá.

0: Buzzi a jeho bar song tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. My jsme tady před chvilkou řešili, že v Německu se autobusem omylem svezla ovce a mě stále zajímá, co nejpodivnějšího jste kdy vezli autem vy. Už se nám docela hromadí zprávy na našem WhatsAppu a za chvilku si některé řekneme. No a kdo naladil až teď, tak číslo na náš WhatsApp 601 292 464. Napište mi, co nejpodivnějšího jste kdy vezli autem vy. A už za chvilku se na to společně tady podíváme.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
7: Jasně.
6: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
8: Je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje tedy dnes Solnická Dobruška. Tedy Jiří Nápady.
9: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
10: www.juta.cz.
11: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo XXL-kuchyně.cz.
12: Slyšíte tu nádheru?
7: jak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Muzika Rose a Bruno Mars a jejich hit a Puzzle tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Vy mi píšete na náš WhatsApp, co nejpodivnějšího jste kdy vezli autem. No a napsala nám třeba Lucka. Vezla jsem dort na svatbu, 3-patrový, nikdy jsem nejela tak opatrně, za mnou kolona, přede mnou retarder a já skoro brečela. No jo, Lucko, tak to občas bývá. Napsala třeba taky Katka, vezla jsem slepici k veterináři. Celou cestu byla úplně potichu, jakmile jsme zaparkovali, snesla mi na sedačku vajíčko, asi příspěvek na benzín. No tak Katko, to je

poměrně docela vzácný příspěvek, ne? Napsal třeba taky David: jednou jsem vezl tchýni, dvě matrace, mikrovlnku a psa na jednou. Nevím, co z toho se dá počítat jako nejdivnější náklad. Tak Davide, asi všichni víme, ne, co by se dalo počítat. Teďka už ale další muzika, Linkin Park, tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora, tak hezký poslech přejeme.

0: Robin Schulz a Erika Sirola, skvělý hit Speechless tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Pro dnešek se s vámi loučí Vojta Kudla a po 15. hodině už tady bude za mikrofonem Jana Šimurdová. Do té doby ale posílám další skvělé hity, dáme si třeba Panic at the Disco a nebo třeba taky Poetiku a její skvělý hit Blízko. Tak se mějte hezky a ahoj!
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Vidra chytil zlatou rybku.
6: Pusť mě, splním ti tři přání.
5: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
6: Hapex.
5: Pergolu z konstrukční hranolu.
6: Hapex.
5: Střechu.
6: Hapex.
5: A co kvalitní palubky?
6: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
5: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
6: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
5: www.hapex.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
11: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
10: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
11: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: Hit Rádio Černá Hora.

0: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili přepravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Mama hotelu už tolik netáhne. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. A pojďme na fotbal. Po 90 letech se v první lize utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Neporaženou Mladou Boleslav čeká přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians budou hrát se Slováckem. Duely mají výkop v těchto chvílích. Trápící se Sparta pak večer přivítá Jablonec.
1: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá hora Pec.
2: A ještě počasí oblačno až polojasno, teď odpoledne se na horách místy vyskytnou i slabé přehánky, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16.
3: Hit Radio Černá hora.
2: Krásné sobotní odpoledne přeje Jana Šmurdová, mám radost, že právě teď ledíte Hit Radio Černá hora. Doufám, že si užíváte klidu, případně cestujete někam na výlet a tak podobně. V tom horším případě nás právě teď ladíte třeba v práci. Tak na koho z vás vyšla ta sobotní směna, co? Tak pro vás extra věnuju už za moment song od Damiana Davida.

0: dáš mi.
1: Eva Farná a její Lepolero na Hitrádiu Černá Hora. No a umíte si představit, že jste vaším partnerem, partnerkou pozvání na svatbu a až tam zjistíte, že se vdáváte anebo ženíte vy osobně? To je hustý, co? Docela. Tohle se mimochodem stalo, jo? Dívka sdílela na internetu svatební fotku svých rodičů a prej, když se zeptala otce, proč má na fotce obyčejnou pruhovanou košili, tak jí otec vysvětlil, že tvoje máma mě pozvala na svatbu, ale neřekla mi, čí ta svatba je. Otec dívky byl tedy přesvědčený, že je hostem a byl vlastně ženichem. Přesto všechno se ta svatba ale nakonec odehrála. Tatínek ty dívky nakonec řekl ano. Docela by mě zajímalo, co bych teda jako udělala já, nebo kdokoliv z vás, jo. Klidně mi na to napište vaši reakci. A když jsme u těch svadeb, jaký bizár jste zažili na svatbě? Na 601 292 464 vypošlete vaši zprávu nebo hlasovku.
2: Hit

0: taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
2: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: 16 hodin, 14 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora a řešíme, jaký bizár jste zažili na svatbě. Na náš WhatsApp už přišlo několik zpráv, přečtu teď jednu od Honzy teda. Zažil jsem opilou nevěstu, která na svatbě řekla, že má tu nejhorší tchýni na světě a ještě si pozvracela šaty. No, myslím, že asi všichni můžeme souhlasit, že tohle je teda slušný bizár. Nevěsta ještě netušila, že neví, co je vlastně nejhorší tchýně. Pak to ale asi přišlo. No nic. Honzo, já ti moc děkuju a vaše bizáry ze svadeb posílejte na 601-292-464.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
7: www.juta.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.cz.
12: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
13: Plus krkonošská příroda.
12: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
13: A volný vstup do lázeňského wellness.
12: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
14: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
15: Ten chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

X, Mirka Miškechová. A já pročítala od vás spousty zpráv k dnešnímu tématu, a to jsou bizáry na svatbách. Přišlo toho jakože fakt spousty. Jednak strašně moc teda děkuju. Všechno ale bohužel teda nezvládnu. Tak aspoň

něco a i teda to stojí za to. Začnu Verčou. Ahoj Jani, tak já zažila na jedné svatbě, kdy nevěstě vypadlo prso z korzetu. Duchu se mi strašně litovala, ale už se to nedalo vrátit zpátky. Tak tohle určitě každá nechceme. Katka, já zažila na svatbě mého kamaráda, že manželka svědka se strašně opila a chopila se pak pro slovu. To byl hodně velký bizár, který nakonec skončil hádkou ženicha a právě té manželky toho svědka. No, Aneta, nejzajímavější svatba byla, když se ženich pral se svým otcem, protože urazil jeho nevěstu. Taky napsal Pepa, ahoj Jani, tak já byl svědkem, kdy jsme jeli auty v koloně a auto s nevěstou bouralo jiné auto a sepisovalo se to. A pak se řešil problém, že se nepřijalo včas a matrikářka je nechtěla oddat. Jako takhle. Dneska je 12. září, to se většinou svatby konají, takže všem přejeme tady na Hitrádiu Černá Hora, ať podobné bizáry se vám nedějí. Myslím si, že v tento čas, no 15 hodin 32 minut, to nejvíc už máte snad za sebou, takže teď už snad se to v poklidu nějak všechno odehraje. Takže ať se vám žádné bizáry nedějí na té vaší svatbě, já vám všem ještě jednou děkuju za vaše vzkazy a tady už je Kamrat.

0: Na Hitrádiu Černá Hora dohrál Kamarád a my tady řešíme téma bizár na svatbě. Mně přišla ještě zpráva tady od Olči, kterou jsem se rozhodla ještě teď přečíst. Ahoj, tak pro mě byla velkým bizárem moje vlastní svatba, jo, pozor, napsala nám sama nevěsta. Skoro manžel přijel rovnou z rozlučky s kamarády i barmankami a jejich největší zábavou bylo házení knedlíčku ze svatební polévky po sobě. Místo svatební noci mne čekal převoz do nemocnice s téměř nefungující ledvinou. No ty bláho. Spolu samozřejmě nejsme a já si musela chvíli na to svoje štěstí počkat. Krásnou sobotu a hodně lásky přeje Olča. Mě to nedalo, já jsem se Olču zeptala, jestli se teda vzali nebo nevzali. A teď mě přišla odpověď. No, vzali, jen jsem potom půl roku ležela v nemocnici a on si nabrknul jinou. Ale holčička se nám narodila krásná a úspěšná. No tak gratuluju aspoň k té holčičce, Olčo. Moc díky za zprávu. No a vám všem přeju, pokud jste někde třeba na svatbě, tak aby to odpoledne bylo veselé. I když pochybuju, že nás zrovna teď někde na svatbě poslouchají.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hitrádiu. Zlepši si náladu.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family od V podlahy.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
15: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.

0: Mobiho hudba má prostě něco do sebe a to nás baví. Moby na Hetrádiu Černá Hora, no a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Jičínsku v Miletině, v Komenského ulici u křižovatky s ulicí Barbory Linkové, bouralo osobní auto s traktorem. Na místě blokovaný jeden jízdní pruh. No a opatrně také, kdo jedete na dálnici D11 na 97. kilometru směrem od Prahy na Jaroměř, v levém pruhu probíhá údržba a oprava protihlukové stěny. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
4: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na mountfordhk.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Jsou 4 odpoledne. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let. Ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly v rozmezí 84 až 95 miliard korun. A konečné rozhodnutí podle ministra obrany padne v příštích týdnech či měsících. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Startuje právě teď. Naši včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
7: Dinosauři jako živí a lanovka za půlku. To je akce Dinosauři na Černé Hoře. Už tuto sobotu lanovkou za zážitky. Zve ski resort Černá Hora Pec.
0: A nad hlavami máme oblačnou oblahu. Aktuálně nejvíc naměříme v Pardubicích, kde je 21 stupňů, no a to samé taky v Hradci Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Máme minutku po 16. Tady na Hit Radio Černá Hora otvíráme další hodinu sobotního odpoledne s vámi Jana Šimurdová a za moment Rudimenta.

0: Ed Sheeran právě teď pro vás na Hit Rádiu Černá Hora. No a v pondělí máme pro vás taky další penízky.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Náš moderátor Hit Rádia Černá Hora Ondra Novotný jel tentokrát rozdat peníze do Pardubic. Jak ale už někteří víte, nepodařilo se.
2: My jdeme zvonit.
3: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
4: Jsou tam... Absolutně nic se tady neděje. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo? To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
0: No a pro Nikolu je to teda tím pádem smůla, pro někoho z vás příležitost získat o 1000 víc. V pondělí tedy výherní částka dělá 6000 korun, takže lidi, v 7 hodin 10 minut buďte ready. Registrace a více info máte na našem webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. We will

0: 16 hodin, 17 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrála Ellie Goulding a já mám pro vás výzvu. Olfinkar pořádá jeden z největších běžeckých závodů tady na východě Čech. Vše se uskuteční už 4. října v Malšovické aréně a co máme info, tak mají posledních 200 volných míst. K registraci možná už ani to ne. Máte tedy poslední možnost se rozhodnout, jestli se zúčastníte a vybrat si maraton, půlmaraton nebo běh na 10 kilometrů. Tohle vám na Hitrádiu Černá Hora určitě doporučujeme, no a taky více info a registrace najdete na hradeckýpulmaraton.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
12: www.juta.cz.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
15: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
16: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
17: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
18: Plus
12: Krkonošská příroda.
18: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
18: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
19: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
20: Hitradio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Zítra Rádiem Černá Hora. Je mezi vámi někdo, kdo jste to schytal takto na začátku září a máte rýmu, kašel, bolavý krk? Pokud ano, nejste sami, já, asi jste to už postřehli s mým hlasem, já a moje děti to samé, dokonce i další někteří naši kolegové tady na Hitrádiu Černá Hora začínají nám nemocnět. Jako nezdá se to, ale to počasí dává zabrat. Jeden den ráno máte 4 stupně, pak tady 30, to bylo snad někdy v úterý, sluníčko, pak déšť, chvilku jste venku, je vám hezky teplo, najednou začne pofukovat. No prostě vyžádalo si to svou daň. Dokud ale lidi nepřijdu o hlas, tak je to dobrý. No a co pro vás počasí chystá tento týden nebo poneděli, co nás čeká, tak to budou teploty tak nějak podobně, okolo 20 to bude. Jeden den nás čeká déšť, pak taky polojasno, jasno, bude se to dost střídat, prostě ta obloha. To je prostě podzim, vážení, no. Nakonec u toho čaje pod tou dekou skončíme všichni. Takže užívejte sobotu a pokud se kurírujete, tak ať jste brzo fit. Na Hitrádiu Černá Hora Sebastián a jeho Rub a Líc.

0: se, tady Chytrá Ria, Černá Hora, tady Jana Šimurdová. Kdo nás teď ladíte za volantem, tak vám se bude hodit dopravní info, které pro vás máme tady za dvě minuty před celou. Můžete nám s tím samozřejmě i pomoct, a to skrze naši dopravní linku 800 110 100. Díky moc, no a za chvilku vám pošleme pro vaši příjemnější jízdu třeba Siu nebo taky Linkin Park. Chytrá Ria, Černá Hora je váš nejlepší parťák na cestě.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
11: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
10: Jasně.
11: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášený dvě nehody. Začneme v Hradci Králové na Gočárově třídě u křižovatky s ulicí Otakara Březiny. Havarovalo tady osobní auto s motorkářem. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. No a také se stále vyšetřuje nehoda tu na Jičensku, v Miletíně, v Komenského ulici u křižovatky s ulicí Barbory Linkové. Tady bouralo osobní auto s traktorem. Na místě také blokovaný jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 18. září v amfiteátru na bojišti v Trutnově. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 17 hodin krátké. Zprávy na Veronika Burdík. Vyděšený muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Produkce medu bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kvůli vedru včely moc nelétaly pro nektar, ale mířily spíš za vodou. Snůška proto podle včelařů vázla. Kromě počasí je problémem i chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Spekuluje se, jestli dítě neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát. A je před námi ženské finále tenisového US Open. O titul se utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Utkání má začít v 10 večer.
8: Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpa Janky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz.
0: A ještě počasí dnešek, tak ten už je tak nějak jako jasný, velké změny nás nečekají, tak se pojďme podívat na ten zítřek. Oproti dnešku nás čeká zatažená obloha, k tomu se přidá i déšť. Teploty budou okolo 15 až 18 stupňů. No a když se podíváme výhledově na to, co nás čeká po neděli, tak bude to jak na houpačce, jeden den polojasno až jasno, teploty okolo 20, poté zase déšť a tak pořád dokola. Takže deštník mít raději stále po ruce.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová, před námi je poslední společná hodinka. Já doufám, že tu sobotu máte na pohodu, že většina z vás odpočíváte. No a pokud jste v práci, tak jsme v tom spolu. Každopádně mám tady playlist, se kterým budu dělat kouzla. Je prokázáno, že hudba léčí, pomáhá, inspiruje, tak pojďme na to. Začínáme se spojením Calvin Harris a Rihanna.

hrál na Hitrádiu Černá Hora Miles Smith. No a tady čtu, že nemití turisté děsí Island, protože by jim mohli znečistit jejich termální koupaliště. Já musím říct, že to teda naprosto chápu. Mě totiž děsí nemítý kdokoliv. Tohle je prostě základ osobní hygieny. Trochu mi to ale připomnělo situaci u našich na Moravě, jo. Já když tam přijedu s dětmi a chceme do bazénu, tak povinně všichni koupačka ve sprše, kompletka jako před spaním, jo, s prcháčem pořádně vymydlit. Jako někdy je to takový ten voprus, že už se člověk těší z toho vedra do ty vody. Ale chápu to, člověk se potom v té vodě, v tom bazénu cítí komfortně, tak nějak jako máte pocit, že tu vodu můžete pomalu pít, jo. Tedy dokud nevidím, jak se, nebo jak dětem tečou prostě sliny a nudle. To prostě znáte, že jo, když furt ty vody skáčou, občas si loknou tohle, ne, no to začnou ze sebe frkat ven. No, takže hlavně, když to teda nevidí naši, no.

0: Díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. Tohle byl Robin Schulz, Fast Boy. Už za chvilku si dáme Lenny Merlin. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. No a její hit Sitting Down Here, který vyšel, prosím pěkně, na přelomu 90. a milénia. No a kromě toho nás čeká taky Macklemore anebo Mirai. To je sobotní playlist na Hit Radio Černá Hora.
1: V Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní?

0: na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
8: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
7: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
8: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
9: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
10: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
11: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hitrádio Černá Hora, Miraj a jejich Summer Love nám dohrává. No a u té Love teď zůstaneme. Na Chrudimsku se stal velký příběh jedné veverky a plcha. Jak se říká, láska hory přenáší, přidala bych k tomu ještě mazlení, tulení. To je dokonce i vědecky prokázané, že obejmutí, pusa a tak dále, tak léčí a vytváří psychickou pohodu. No a teď to potvrzuje právě i ta zmíněná veverka a plch, jo. Oba se ocitli v záchranné stanici na Chrudimsku, kde bojovali o život. No a plchovi se podařilo prostě nějakým způsobem s jeho posledníma silama dostat do terárka veverky, která byla vedle něj. Ošetřovatelé našli společně v obětí, koukám se i na fotky a je to teda jako fakt hodně, hodně rozkošný. Oba přežili a to jim ošetřovatelé ani moc šanci nedávali, jo. Tady je krásně vidět, jak prostě velké city mají i ty zvířátka. Takže lidi, objímejte se, mazlete se, to je totiž nejmocnější lék. Jo, a je to krásný a příjemný. Tak.

0: hodin, 37 minut, ladíte Hit Radio Černá Hora. I dnes v sobotu jsme vám tady hráli ty největší hity, a to ať už ty současné nebo minulé. Taky jsme vám dali témata, společně si psali, řekli jsme si spoustu informací. To mi připomnělo, nezapomeňte, že v pondělí, tedy pozítří už v 7 hodin a 10 minut, budeme možná za vašimi dveřmi a v ruce budeme držet pro vás 6000 korun, pokud jste teda registrovaní do hry Kdo pak to zvoní. Tak s tím počítejte, a pokud ne, tak registrace a více info na hitradio.cz. Jinak já jsem Jana Šimurdová, díky za dnešní odpoledne s vámi, protože díky vám mě baví být v práci i v sobotu. Užívejte dál víkend tady na Hitradiu Černá Hora, jedeme dál. No a společně se uslyšíme od úterý klasicky v dopoledním driveu 9 až 12. Tak ahoj!
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium plyn do

0: Hit Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Jirka Burdík. Kybernetické podvody sírí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo. Ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne.
1: Úpajánky Pec, pojď pracovat na kopec. Úpajánky Pec, pojď pracovat na kopec. www.skiresort.cz

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata v Rokytnici na Přerovsku za 3 250 000, zahrada v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 540 000, rodinný dům v Bílém kostele nad Nisou na Liberecku za 3 200 000, rodinný dům ve Smržovce v Libereckém kraji za 15 950 000 a rodinný dům v Pardubicích na Zeleném předměstí za 8 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Získejte slevu 20% na prémiový český nábytek Mikulík. Sefir letos slaví 20 let a rozdává dárky. Za nákup ve dnech 24. až 26. září získáte los do soutěže o hodnotné ceny. Oslavte výročí s námi a vyhrajte. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. www.sefir.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Rata tarararata trička, rata tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
11: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
10: Jasně.
11: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp, než venku.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
10: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: To je furt zima, teplo, zase zima, pak teplo. Střídá se to u tebe jak ve stanici metro.
3: Protože potřebujeme odborníka a ne tebe.
2: Hele, tepelná čerpadla Vlasák. 30 let zkušeností, topení, klimatizace a tepelná čerpadla Panasonic a další špičkové technologie. Spolehlivý servis, čistá montáž.
3: Tepelná čerpadla Vlasák. Když je doma líp než venku.
4: Je konečně tady. Tedy

0: 130 korun. Zahájení prodeje tedy dnes Solnická Dobruška. Tedy Jiří Nápady. Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com

0: Černá Hora.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.